počúvate, this is Skytech. Fantastický numer, Creamy Colorova, Annihilation. Tuž předtem, Rezone, MGE i Michael Chodo s numerem Transition. A už za chvíle, trošečke oldschoolových vibe'ov, Kryder i Ascension. Dajte głośniej.